0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu, Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este încorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă, cum se face acest lucru? Autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei. Însă, dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Zbytky původních pralesů v Evropě nejsou jen s hlukem starobylých stromů. Jsou to živé ekosystémy, které jsou domovem mnoha divokých zvířat a rostlin, ukládají uhlík a tvoří klíčovou součást našeho přírodního dědictví. Jejich ochrana je tak důležitá i proto, že hrají zásadní úlohu v boji proti změně klimatu. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na to, jak se Evropská unie snaží své vzácné lesy chránit. Pralesní porosty se na našem kontinentu vyskytují jen vzácně. Pokrývají malé a roztříštěné plochy, tvoří méně než 3% zalesněných území Evropy. Přibližně 90% původních lesů a pralesů v Unii se nachází v Bulharsku, Finsku, Rumunsku a Švédsku. Jsou to nedotčené přírodní ekosystémy, do kterých člověk nezasáhl buď vůbec, nebo jen málo. Po dlouhá staletí jsou domovem divokých zvířat a rostlin, z nichž mnoho patří k ohroženým druhům. Jsou proto klíčové pro zachování biologické rozmanitosti. Pohlcují a ukládají uhlík, čímž přispívají k ochraně klimatu a jsou zdrojem pitné vody. Nejen tím vším prospívají lidskému zdraví.
4: Jedním z největších a nejznámějších evropských pralesů je bělověžský prales, rozprostírající se podél hranic mezi Polskem a Běloruskem. Žije v něm mnoho druhů rostlin a zvířat, včetně zubra evropského, který byl v minulosti na pokraji vyhubení. Bělověžský prales je na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Dalším příkladem evropského pralesa jsou panenské lesy Karpat, které najdeme v Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajině. Patří mezi největší neporušené lesy mírného pásu v Evropě a dodnes v nich můžeme narazit na medvědy, rysy i vlky. V rakouských Alpách zase najdeme národní park Kalkalpen se starobylými bukovými lesy, které tvoří největší chráněný lesní porost v Rakousku. Poskytují útočiště vzácným druhům, jako jsou rysy, datlové a sovy. Pralesy v Evropě chrání jak Evropská unie, tak i UNESCO. Přesto jsou stále vystavené vážným hrozbám, od nezákonné těžby dřeva přes klimatickou změnu až po nadměrný příliv turistů.
3: Původní lesy a pralesy jsou nenahraditelné a jejich ochrana je proto pro Evropskou unii prioritou. V průběhu let vypracovala řadu politik, strategií a právních rámců, aby své ekosystémy zachovala i pro budoucí generace. Pojďme se na některé z jejich iniciativ podívat podrobně. Jednou z nejdůležitějších je síť Natura 2000. Je to vůbec největší koordinovaná síť chráněných oblastí v Evropské unii, která zahrnuje jak suchozemské, tak i mořské lokality. Patří do ní bělověžský prales i části lesů v Karpatech. Cílem sítě Natura 2000 je chránit přírodu a zajistit, aby se přírodní zdroje využívaly udržitelným způsobem.
4: Evropská unie také přišla se strategií zachování biologické rozmanitosti. Stanovila si v ní cíl zastavit do roku 2030 úbytek druhů a chránit evropská přírodní stanoviště. Strategie, jež je součástí zelené dohody pro Evropu, se jako klíčový závazek klade i důslednou ochranu všech zbývajících původních lesů a pralesů v Evropské unii. To znamená, že lidé by do těchto lesů neměli nijak zasahovat, ani těžbou dřeva, ani rozvojem infrastruktury nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl poškodit jejich ekologickou rovnováhu. Kromě toho Unie v rámci strategie hodlá obnovit poškozené ekosystémy a rozšířit lesní porost. A proto plánuje vysadit do roku 2030 nejméně 3 miliardy nových stromů. Klade důraz na to, aby se vysazovaly správné druhy na správných místech. To zvýší biologickou rozmanitost i odolnost vůči změně klimatu.
3: Evropská unie dále realizuje lesní strategii do roku 2030, kterou přijala Evropská komise v červenci 2021 a která doplňuje strategii pro biologickou rozmanitost. Zaměřuje se totiž konkrétně na udržitelné obhospodařovávání a obnovu lesů, tak aby byly odolnější vůči klimatickým změnám. Podporuje také postupy, které prospívají jak životnímu prostředí, tak místním obyvatelům. Udržitelným obhospodařováváním lesů hledá rovnováhu mezi ekonomickými potřebami a ochranou životního prostředí. V takto obhospodařovávaných lesích chrání původní ekosystémy a současně podporuje udržitelnou tvorbu dřevěných výrobků. Strategie dává prostor i alternativní hospodářské činnosti, jako je ekoturistika nebo produkce jiných než dřevěných výrobků, například medu nebo léčivých rostlin. To pomůže zajistit místním lidem udržitelné živobytí bez toho, aby docházelo k poškozování lesů. Důležitou součástí strategie je i monitorování zdraví lesů, včetně podávání zpráv. Evropská unie už pracuje na předpisu, který pro pozorování lesů vytvoří právní rámec. Díky tomu bude možné soustavně shromažďovat a sdílet údaje o zdraví lesů, biologické rozmanitosti a způsobech obhospodařovávání napříč Evropskou unií, což politikům pomůže přijímat informovanější rozhodnutí.
4: Účinná ochrana pralesů se ovšem neobejde bez významných finančních investic. Unie proto zavedla řadu mechanismů, zejména stěžejní program LIFE, z kterého financuje opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 se program v celé Unii finančně podílel na více než 5500 projektech zaměřených na biologickou rozmanitost, obnovu přírody a přizpůsobení se klimatické změně. Program LIFE se věnuje i původním lesům a pralesům. Financuje iniciativy na obnovu poškozených lesních ekosystémů, zlepšení biologické rozmanitosti a boj proti hrozbám, jako je nezákonná těžba dřeva, lesní požáry a invazivní druhy. Podporuje také výzkum a inovace udržitelného obhospodařovávání lesů.
3: Dalším klíčovým nástrojem financování je společná zemědělská politika. Ačkoliv se týká především zemědělství, pamatuje i na lesy. Plynou z ní finance na podporu agrolesnictví, neboli udržitelného využívání půdy, při němž se stromy začleňují do zemědělské krajiny, což nejen zlepšuje kvalitu půdy a hospodaření s vodou, ale také pomáhá zvyšovat biologickou rozmanitost. Fondy společné zemědělské politiky pro rozvoj venkova také motivují vlastníky lesů, aby obhospodařovávali své pozemky udržitelně a investovali do opatření, která brání odlesňování a podporují biologickou rozmanitost. Mohou například čerpat finance na výsadbu původních druhů, ochranu proti škůdcům či obnovu poškozených lesních oblastí.
4: Dalším programem Evropské unie, který poskytuje finance na zlepšování lesních ekosystémů, je Horizont Evropa. Jeho náplní jsou výzkum a inovace a zkoumání mimo jiné dopadu změny klimatu právě na pralesy. Dále vývoj inovativních technik obhospodařovávání lesů či pokrok ve vědě o zachování biologické rozmanitosti.
3: Ochrana evropských lesů není jen odpovědností jednotlivých členských států. Jedná se o společný závazek na úrovni Evropské unie. Klíčovou úlohu přitom sehrává Evropský parlament. Zásadně se podílel například na utváření již zmiňované evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a vyzval také k podpoře udržitelných lesnických postupů, které mají zabránit rozsáhlému odlesňování. V dubnu 2023 parlament přijal předpis, podle něhož zboží dovážené do Unie nesmí přispívat k odlesňování nebo znehodnocování lesů nikde na světě. Ten měl původně začít platit v prosinci 2024, nakonec však podniky dostaly o rok více, aby se mu stihly přizpůsobit. V únoru 2024 podpořili europoslanci další legislativu, podle které musí všechny unijní země pracovat na obnově přírodních stanovišť. Výbor pro životní prostředí pečlivě sleduje, jak se ochranná opatření realizují v praxi a pravidelně hodnotí dosažený pokrok.
4: Je zřejmé, že parlament se na financování podpory biologické rozmanitosti podílí zásadním způsobem. Prosazuje, aby z unijních programů, jako je LIFE, Horizont Evropa a Společná zemědělská politika, proudilo do ochrany přírody více investic. Evropská unie si je vědoma významu původních lesů a jejich nenahraditelných přínosů pro životní prostředí. Podniká proto řadu kroků na jejich ochranu, aby zůstaly nedotčené a zdravé. Při ochraně přírody totiž nejde jen o její zachování v současné podobě, ale i o její budoucnost. A o budoucnost nás všech.
3: Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
5: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026. De fem nominerede film til Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026 er Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender og Affektionsværdi. Christie er et drama, der er skrevet og instrueret af den irske filmskaber og fotograf Brendan Canty. Christie og Shane er to fremmedgjorte brødre, der har haft en vanskelig barndom i plejesystemet. De befinder sig pludselig under samme tag og må nu forlige sig med deres fortid, da Christie skal træffe beslutninger om sin fremtid.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
5: Filmen havde verdenspremiere på den internationale filmfestival i Berlin, Berlinalen, i februar 2025, og den vandt Grand Prix i den ungdomsfokuserede Generation 14 Plus sektion. Den vandt også prisen for bedste irske film på Galway Film Fly i juli 2025. Death er et spansk drama fra 2025, der er skrevet og instrueret af Eva Libertad. Filmen er en fortsættelse af kortfilmen af samme navn, som blev nomineret til en Goya-pris i 2023. Angela er en døv kvinde, der arbejder på landet i Spanien. Hun venter barn med sin hørende kæreste Hector. Under sin graviditet bliver hun angst for moderskabet og for, om hun vil være i stand til at kommunikere med sin datter. Parret kommer i krise, da pigen bliver født, for Angela skal finde ud af, hvordan hun kan opdrage sin datter i en verden, der ikke imødekommer hendes egne behov.
8: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
5: Filmen havde verdenspremiere på Berlinalen i 2025, hvor den vandt Panorama Audience Award for bedste spillefilm og en Art Cinema Award, der uddeles af Confédération Internationale de Cinéma d'Art DC. It Was Just an Accident er en thriller fra 2025, der er skrevet og instrueret af den iranske instruktør Jafar Panahi. Det er en samproduktion mellem Iran, Frankrig og Luxembourg. Midt om natten ankommer en beskadiget bil til mekanikeren Wahids værksted. Han hører noget, der får ham til at tro, at føreren af bilen er den regeringsembedsmand, der har tortureret ham. Men da han aldrig har set torturbødlens ansigt, kan han ikke være sikker på, at det er ham.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
10: تا کی باید منتظر باشیم
9: تا وقتی که بهوش بیاد
10: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
11: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
5: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i maj 2025, hvor den vandt Guldpalmen. Love Me Tender er et fransk drama, der er skrevet og instrueret af Anna Kavzenov-Kambi. Clémence er en kvinde, der har været separeret fra sin mand Laurent i flere år. De har fælles forældremyndighed over deres søn Paul. Men da Clémence fortæller Laurent, at hun er begyndt at date kvinder, forsøger Laurent at forhindre hende i at se sin søn.
12: Alors, on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça.
12: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
5: Filmen havde verdenspremiere i En Certain Regard-sektionen af filmfestivalen i Cannes i 2025. Ved samme festival var den også nomineret til Queer Porn-prisen. Affektionsværdi er et komediedrama instrueret af den dansk-norske filmskaber Joachim Trier. Efter deres mors død må søstrene Nora og Agnes forholde sig til deres far Gustav, en tidligere berømt filminstruktør, der forlod dem, da de var børn. Nora er nu en karrierefokuseret teaterskuespiller, mens Agnes har valgt et mere konventionelt familieliv. I håbet om et comeback planlægger Gustav at lave en film, der er baseret på hans egen mors tragiske liv, der var præget af traumer fra 2. verdenskrig. Da Nora afviser at spille hovedrollen, kaster han i stedet en Hollywood-stjerne. Gustav forsøger med filmen at genvinde sin professionelle status. Men kan han reparere forholdet til sine døtre?
13: Han er ikke her for året med salg, jeg troede jo det her, men... Ja, nu har vi sett projekt.
14: Hvad sa du?
13: Nej, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igen.
14: Hvilket projekt da?
13: Det er det han snakket med dig om.
14: Min film? Den han skrev til mig?
13: Ja, den du ikke ville spille i.
5: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på Filmfestivalen i Cannes i 2025, hvor den fik stor anerkendelse og vandt festivalens næstmest prestigefyldte pris, Grand Prix. Filmen er blevet valgt som den norske kandidat til en Oscar i 2026 i kategorien Bedste Internationale Film. De fem finalister til Luxprisen er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Luxprisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelse hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle, sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om sociale, politiske og kulturelle spørgsmål i Europa. Europaparlamentets oversættelsestjeneste har oversat og undertekstet alle 5 nominerede film for døve og hørehæmmede på de 24 officielle EU-sprog. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
15: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν και βιβλία γραμμένα σε μικρές γλώσσες. Χάρη στο πρόγραμμα, τα βιβλία αυτά έφτασαν στα χέρια αναγνωστών σε χώρες πέραν της χώρας στην οποία εκδόθηκαν. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει επίσης δράσεις που αφορούν στον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση κινηματογραφικών ταινιών. Χάρη σε αυτό, πολλές ταινίες μεταφράζονται και μεταγλωτίζονται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν τα έργα στη γλώσσα τους, ανεξάρτητα του πόσο διαδεδομένη είναι αυτή. Επιπλέον, κάποια από τα κονδύλια χρηματοδοτούν διεθνή project και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, στα οποία συνεργάζονται πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί. Δίνουν έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες συγγραφείς, σκηνοθέτες, μεταφραστές και καλλιτέχνες να αγγίξουν με το έργο τους περισσότερους ανθρώπους και να δραστηριοποιηθούν και έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Θεσμό αποτελεί πλέον το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ανερχόμενους συγγραφείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη με σκοπό τη στήριξη νέων ταλέντων στη λογοτεχνία και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Μέσα από αυτού του είδους τις δράσεις και πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ενισχύει την πρόσβαση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική έκφραση σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν μιλούνται από πολλούς ή λίγους ανθρώπους.
1: Αν ανήκετε σε μια κοινότητα με λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ή απλά ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα όπως το Erasmus και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Από την πλευρά μας, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάζουμε το λιθαράκι μας για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Κάθε podcast του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηχογραφείται στα ελληνικά, αλλά και στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την ισότητα, την προσβασιμότητα και την συμμετοχή όλων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: V lednu 2025 představila Evropská komise Kompas konkurenceschopnosti. Jedná se o strategický rámec, kterým se má řídit její činnost v nadcházejících letech. Cílem je zajistit Evropě do budoucna vedoucí postavení v oblasti technologií, služeb a udržitelných výrobků a zároveň dosáhnout klimatické neutrality. Iniciativa má zásadní význam, protože pokud jde o produktivitu a udržitelný růst, Evropa za ostatními velkými ekonomikami zaostává.
3: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na úlohu Kompasu konkurenceschopnosti a jeho tři hlavní pilíře – inovaci, dekarbonizaci a bezpečnost.
2: Začněme s inovacemi. Evropská unie chce obnovit svou inovativnost tím, že vytvoří příznivé podmínky pro začínající podniky a upevní své vedoucí postavení ve strategických průmyslových odvětvích. V tomto plánu hraje klíčovou roli umělá inteligence. Komise navrhuje iniciativy, jako jsou gigatovárny na umělou inteligenci a strategie využívání umělé inteligence, které mají podpořit rozvoj a uplatnění AI v klíčových odvětvích. Také mají být vytvořeny akční plány pro pokročilé materiály, biotechnologie, robotiku a kosmické technologie. Zvláštní strategie EU pro začínající a rychle se rozvíjející podniky navíc pomůže novým společnostem překonat překážky a umožní jim růst. Činnost inovativních podniků by mělo rovněž usnadnit zjednodušení stávajících pravidel pro jednotný trh.
3: Druhým pilířem je dekarbonizace. V posledních letech představovaly vysoké a kolísavé ceny energie pro EU velkou výzvu. Kompas konkurenceschopnosti chce problém řešit a usnadnit přístup k čisté a cenově dostupné energii. Připravovaná dohoda o čistém průmyslu podpoří čisté technologie a nové oběhové obchodní modely. Kromě toho chce EU zatraktivnit pro společnosti a továrny. Zároveň akční plán pro cenově dostupnou energii pomůže snížit náklady na energii a individuálně uspůsobené akční plány podpoří energeticky náročná odvětví, jako je ocelářství, kovy a chemické látky. Třetí klíčovou oblastí je bezpečnost. EU musí zvýšit výrobní rozmanitost a být více nezávislá, zejména pokud jde o kritické suroviny a klíčové technologie, jako jsou polovodiče. Kompas konkurenceschopnosti navrhuje usilovat o mezinárodní partnerství a podporovat společné nákupy na úrovni EU, aby se zabezpečily dodavatelské řetězce. Upravená pravidla zadávání veřejných zakázek navíc zajistí, že kritická odvětví a technologie budou mít v Evropě přednost.
4: Aby Kompas podpořil vývoj v těchto hlavních oblastech, uvádí 5 horizontálních nástrojů, které jsou nezbytné pro posílení konkurenceschopnosti ve všech odvětvích. Prvním nástrojem je zjednodušení, což je metodický základ Kompasu. Účelem je snížit regulační a administrativní zátěž a tím usnadnit činnost podnikům. Druhým nástrojem je plně funkční jednotný trh. Třetí nástroj spočívá ve vytvoření Evropské unie úspor a investic, která se má starat o financování priorit, včetně investičních cílů v oblasti výzkumu a obrany. Cílem čtvrtého nástroje je zajistit sociální spravedlnost vytvořením unie dovedností, která má řešit dovednostní nedostatky a chybějící pracovní síly. Má tak zajistit, aby kvalifikace lidí odpovídala požadavkům trhu práce. Jinými slovy, prohlubování dovedností a rekvalifikace jsou zcela zásadní. Pátým a posledním podpůrným nástrojem je koordinace politik na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států, která přinese efektivní plnění společných cílů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci k představení nového kompasu 29. ledna 2025 uvedla:
5: I want to be very clear, we have a plan.
3: Chci, aby to bylo úplně jasné. Nyní máme návrh, máme plán a máme politickou vůli. Na čem nyní opravdu záleží, je rychlost a jednota. Rychlost, protože svět na nás nečeká a je tak nejvyšší čas přidat. Jednota je důležitá, abychom svou politickou vůli reálně prosadili.
4: Během únorového plenárního zasedání parlamentu, které se konalo o několik dní později, diskutovali europoslanci o tomto novém plánu se zástupci komise a rady. Polský ministr pro evropské záležitosti Adam Szłapka promluvil k parlamentu takto:
6: The time has come to act decisively, working hand in hand.
3: Nastal čas podniknout rozhodné kroky a tváří v tvář globálním výzvám společně pracovat na obnovení konkurenceschopnosti EU. Loni naši vedoucí představitelé udělali první krok k posílení konkurenceschopnosti Unie tím, že v budapešťském prohlášení jmenovali jejich 12 hnacích sil. Ty jsou nyní součástí Kompasu. Rada proto vítá Kompas konkurenceschopnosti a různé další iniciativy komise, které reagují na výzvy členských států.
4: Kompas konkurenceschopnosti je ambiciózní plán na posílení schopnosti Evropy obstát v hospodářské soutěži a na zajištění udržitelné prosperity. Evropská unie se snaží získat vedoucí pozici v oblasti technologií budoucnosti a dosáhnout klimatické neutrality. Proto se zaměřuje na inovace, dekarbonizaci a bezpečnost. Nadcházející legislativní návrhy budou zásadní proto, aby se tato vize stala skutečností.
3: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.